Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urch, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.